Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou na Signál rádiu Shakin Stevens, You Drive Me Crazy. Za chvíli první dnešní zprávy a pak už Alphaville, Tina Turner nebo Irene Cara. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Osobní auto a motorka se srazily na silnici 283 u Turnova na Semilsku. Na místě jsou záchranáři a dávejte pozor i na D1. Tady na 193. kilometru ve směru z Prahy na Brno havarovaly tři auta. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu. One morning.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Po prázdninách je tu první školní den a hezké první zářijové ráno přeje Lucie Sinková. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun je podle analytiků překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování státu by podle nich mohlo vést k mírnému růstu úrokových sazeb, včetně těch u hypoték. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard. Po dvou měsíčních prázdninách začíná dětem nový školní rok. Do prvních tříd letos podle odhadů nastoupí asi 115 tisíc dětí. Na základních školách žáků mírně ubude, na středních školách jich naopak bude víc. Americký nejvyšší soud umožnil Donaldu Trumpovi pokračovat ve stavbě tanečního sálu v Bílém domě, zatímco spor o její zákonnost budou řešit nižší soudy. Stavba by podle dokumentů mohla být hotová během několika měsíců. Trump rozhodnutí soudu přivítal.
0: Co se děje v regionu?
2: Novou svahovou klouzačku dnes otevírá radnice Prahy 6. Zájemci o svezení naleznou mezi ulicemi na Julisce a pod Juliskou v Dejvicích. Klouzačka pro děti i dospělé do 200 kg je dlouhá 40 metrů a jízda nad ní je poměrně rychlá. I proto je v cíli delší dojezdová rovina. Cena 3,8 milionu korun je ale pro některé kritiky vysoká. Radnice se brání tím, že se jedná o atypický prvek. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky končí na mistrovství Evropy. Jejich prohru v Brně viděl Petr Plintovič.
3: České volejbalistky si čtvrtfinále na domácím evropském šampionátu nezahrají. V osmifinále nestačily na Švédky a padly 0-3 na sety. Seveřanky teď ve středu čekají úřadující mistryně světa Italky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: První školní den bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačno až zataženo, především na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na Signál Rádio 80 a s nimi Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Ani jsme se nenadáli a už je tady opět nový den. Teď po 6. hodině se vám ze studia Signál Rádia hlásí Jirka Svoboda. My jsme se naposledy slyšeli v srpnu, no a ejhle, už tady máme září. Školáky dnes čeká první cesta za vzděláním. A nás během rána čekají čerstvé aktuality a zajímavosti a samozřejmě ty nejlepší hity osmdesátek, které vám hrajeme už 5 let. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Dnes jsme se probudili do prvního dne měsíce září a zatímco na začátku měsíce slunce vychází ve 6:45, tak na jeho konci bude vycházet až v 7 hodin. Dívám se teď do kalendáře a v něm je dnes jméno Linda a taky Samuel. Narozeniny by měl Barry Gibb, tedy jeden ze členů skupiny Bee Gees, anebo herečka Květa Fialová. A mezi narozeninové oslavence dnes patří třeba kubánsko-americká zpěvačka Gloria Estefan anebo tenista Jakub Menšík. Oslavencům přeju jen to nejlepší. Na dnešek taky připadá Světový den míru, Den tofu a nebo Světový den psaní dopisů. To by mě docela zajímalo, kdy jste naposledy nějaký klasický dopis ručně napsali. Dneska k tomu máte příležitost. Tak vám přeju dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Na Signárádiu připomínka filmu Flashdance. Dnes si nezapomeňte sluneční brýle, protože dnes je ráno v Česku většinou vymetená obloha. Trochu oblačnosti se vyskytuje na západě území a teploty se pohybují většinou mezi 11 a 15 stupni. Mladá Boleslav a Benešov měří 14 stupňů, Brandýs nad Labem a Praha jsou na 16 stupních a Brno nebo Znojmo začínají den na 15 stupních. Dnes nás čeká slunečný den, bude většinou polojasno nebo skoro jasno, pouze na horách by se mohly vyskytnout slabé přeháňky a naměříme příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27, tak takhle bude vypadat první školní den.
1: Ráno

0: Energii nového dne nám na Signál Rádiu rozproudila Joan Jett, před půl sedmou ještě Karel Gott, ale taky tady mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Začíná nový školní rok 2026-2027. Dnes odpoledne ho přivítají v Praze například koncertem ve Smetanově síni obecního domu, kde zazní melodie z českých pohádek a večerníčků. Prezident republiky Petr Pavel dnes zahájí nový školní rok na základní škole TG Masaryka Brodek u Konice, poté navštíví město Konici a setká se starosty mikroregionu Konicko, které sdružuje 19 obcí. Se začátkem školního roku dojde k úpravě jízdních řádů městské dopravy ve většině měst po celé České republice. Po prázdninách se vrací takzvané školní spoje. Pražské letiště dnes čeká neobvyklá podívaná. Z Taipeje by měl dorazit zlatý Airbus společnosti Starlux Airlines. Praha se tím stane první evropskou destinací, kam tato aerolinka začne létat. Stát dneškem spouští novou sociální dávku pro studující rodiče. Mohou získat 7,5 tisíce měsíčně. Společnost OpenAI ve své bezplatné verzi chatbota ChatGPT spouští reklamy. Týká se to 31 evropských zemí, včetně České republiky. Někteří dodavatelé dneškem zvedají ceny energií. Změna se týká především zákazníků, kterým končí fixace. A ZOO Praha dnes odpoledne pořádá komentovaná krmení v rámci Mezinárodního dne primátů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio, doprava.
1: Minutu po půl sedmé ladíte ráno na Signál Rádio a než budeme pokračovat v proudu té nejlepší hudby 80. let, mrkneme se na silnice. Na dálnici D1 tady na 193. kilometru ve směru z Prahy na Brno havarovali 3 auta a tvoří se tady kolona a dodávka s nákladňákem jsou v sobě na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Bratislavu. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

Posloucháte Signál Radio. Dnes máme před sebou úterý 1. září. V mnoha domácnostech už asi probíhají přípravy na první cestu do školy po letních prázdninách, no a rodiče klasicky zamíří do práce. Jaké k tomu bude počasí, probereme za chvíli, taky mrkneme, o čem se dnes píše, a připomenu i soutěž na tento týden. No a k tomu Amy Grant, Pet Shop Boys nebo Albano a Romina Power. Do 7 hodin je toho pořád před námi hodně. Tak dobré ráno.

0: Úterní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Amy Grant. Nad Českem máme dnes většinou vymetenou oblohu, trocha oblačnosti se vyskytuje na západě území a teploty se pohybují většinou mezi 11 a 15 stupni. Mladá Boleslav a Benešov měří 14 stupňů, Brandýs nad Labem a Praha jsou na 16 stupních a Brno nebo Znojmo začínají den na 15 stupních. Nás dnes čeká slunečný den, bude většinou polojasno nebo skoro jasno, jenom na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky a naměříme příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihomoravě bude až 27, takže školáci budou mít dnes hezky na první cestu do lavic. Teď už po vlnách Signál Rádia posílám Pet Shop Boys.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Před 7 hodinou nám zaspívá Albano a Romina Power a nebo skupina Erasure, ale pojďme si ještě říci, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. Podle ministerstva školství by dnes mělo do lavic poprvé usednout asi 115 tisíc prvňáků. Dětí na základních školách mírně ubyde, naopak na středních školách jich bude o něco více. Včera představený schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun překvapil řadu analytiků, kteří ho považují za skutečně vysoký. Zadlužování státu tak bude rychlejší, což povede k vyšším úrokovým sazbám a také zdražování hypoték. Obávají se také růstu inflace. Takový deficit v době ekonomického růstu někteří ekonomové považují za cestu ke státnímu bankrotu. Při rekonstrukci hodinové věže na zámku Wimperk našli stavebníci časovou schránku z roku 1858. Včera ji nahradila kapsle nová, která obsahuje vzkaz pro budoucí generace. Zatímco v původní schránce byly například dobové mince a dokument o požáru zámku, v nové schránce jsou informace o tom, co se na Wimperském zámku podařilo zachránit. A českým volejbalistkám se nepodařilo postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na brněnské Palubovce podlehli Švédsku 0-3.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Co byste řekli na farmářské brambory, okurky na zavařování, sladké melouny, šťavnatá rajčata, křupavé svěží papriky, ale taky maso nebo mléčné výrobky od farmářů, případně skvělé dobroty, zákusky a nebo řemeslnou zmrzlinu. Zbíhají se vám sliny tak jako mě? Tak nejenom tohle je k dostání na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. A my vám na nabídku z jejich farmářského obchodu a Bystra dáme poukaz v hodnotě 1000 korun. Stačí zkusit své štěstí v naší kvízové hře Ano nebo ne. Budeme jí hrát tradičně před 8:30 ráno. Do té doby máte dost času nastudovat všechny detaily i nabídku z Vraňan na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 6 hodin 57 minut vyladíte ráno na Signál Rádio a se mnou už je ve studiu Lucka. Vím, vítám tě tady, ahoj, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak my jsme se naposledy slyšeli v srpnu, teď už máme září, navíc 1. září a je to tady, škola začíná.
1: Hola, hola.
0: No hola, hola. Ty vlastně jako bývalá kantorka, jak ty jsi to prožívala ten první školní den?
1: No tak... Ono se to těžce popisuje, protože vlastně ty jsi tam vždycky ten týden už dopředu, takže už jsi naladěný, jo, na to, co přijde. Pak už je tam jenom malinko větší šrumec, že přijdou ty děti, že jo, s rodiči. Ale jinak jako mi to nepřišlo. Asi kdybychom měli opravdu volno až do toho posledního dne, tak by to byla asi větší facka.
0: Tak a co máš ve zprávách?
1: No tak kolik pak máme letos prvňáčků, si povíme. A české volejbalistky smutní, na mistrovství Evropy končí.
0: To je velká škoda, ale nevadí, prostě. Vysílání Signál Rádio pokračuje dál. 5 let vám hrajeme 80. V příští hodině Modern Talking, Texas anebo Tiffany.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda osobního auta a dodávky vás drží na dálnici D10 na 52. kilometru ve směru na Turnov a jeden pruh je uzavřený po nehodě na silnici 38 u obce Tis na Havlíčkobrodsku. Jinak se zatím jezdí bez větších komplikací a Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké první zářijové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Po dvouměsíčních prázdninách začíná nový školní rok. Do prvních tříd letos podle odhadů nastoupí asi 115 000 dětí. Základních školáků mírně ubude, na středních školách studentů naopak přibude. Letošní prázdniny si na českých silnicích vyžádaly 99 obětí, nejvíc za posledních 5 let. Srpen byl nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách zemřelo 57 lidí, o 4 více než loni. Vyplývá to z policejních statistik. České dráhy mají ode dneška novou šéfku. Funkce generální ředitelky a předsedkyně představenstva se oficiálně ujímá Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl v minulém týdnu skončit. V Izraeli přestalo kvůli zakalenému moři fungovat 5 ze 6 velkých odsolovacích zařízení. Země tak přišla o významný zdroj pitné vody. Úřady už kvůli tomu omezily spotřebu například v zemědělství a úsporná opatření zavádí také Tel Aviv.
0: Co se děje v regionu?
2: Na Kostnickém náměstí v Praze na Žižkově vznikl nový velkoformátový mural. Polská umělkyně Nespoon jej vytvořila s motivem tradiční české krajky ze 17. století, který převedla do současné podoby. Dílo vzniklo v rámci 3. ročníku mezinárodního festivalu Urban Pictus. Výraznou součástí je růžové pozadí, které odkazuje na odstíny některých historických domů v okolí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy končí. V brněnském osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Sveřanky, které do Brna dorazily jako třetí tým jeteborské skupiny D, čeká v zítřejším čtvrtfinále souboj s úřadujícími mistryněmi světa z Itálie.
0: Signál Rádio počasí.
1: První školní den bude polojasný až skoro jasný. Během dne přechodně oblačno až zataženo, především na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na Signál Rádio 80 a s nimi Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Se 7 hodinou pokračuje ráno na Signál Rádiu. 1. září slaví svátek Linda a Samuel. Narozeniny by dnes měl Barry Gibb, tedy jeden ze členů skupiny Bee Gees, anebo herečka Květa Fialová. A mezi narozeninové oslavence dnes patří třeba kubánsko-americká zpěvačka Gloria Estefan anebo tenista Jakub Menšík. Přeju jen to nejlepší a za chvíli už vás zavedu do minulosti. Mimo jiné v jednom výročí připomenu i únos vlaku na našem území. S vámi je dál Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a dnes už je 1. září. To byl v roce 1964 den, kdy jsme poprvé mohli do kina zajít na první český filmový muzikál Starci na chmelu. A přidám i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1996 v Praze veřejnosti představen nový model automobilky Škoda Mladá Boleslav, nazvaný Škoda Octavia. V roce 1994 zahájila provoz Linka bezpečí, kterou zřídila nadace Naše dítě na pomoc dětem a mladým lidem ve složitých životních situacích. V roce 1951 u nás došlo k únosu vlaku. Rychlík jedoucí na trase z Chebu do Aše byl unesen do západního Německa. V roce 1950 byly v československé armádě zřízeny první pomocné technické prapory. Takzvaní PTPáci byly zvláštní jednotky pro politicky nespolehlivé osoby. A v tento den byla v roce 1859 pozorována první doložená erupce na Slunci. Byla také dosud nejsilnější, trvala 2 dny a mimo jiné poškodila telegrafní sítě.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signál rádiu skupina ABBA je 1. září, což je začátek meteorologického podzimu. Na ten astronomický si počkáme do 23. září. Ale pojďme k dnešku. Nad Českem je dnes většinou vymetená obloha, trochu oblačnosti se vyskytuje na západě území a teploty se pohybují většinou kolem 15 stupňů. Nás dnes čeká slunečný den, většinou bude polojasno nebo skoro jasno, pouze na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky a naměříme příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Tak všem přeju úspěšné úterý a teď už posílám zpěvačku Tiffany.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, blížíme se k 7:30 a už tady mám několik událostí, které přinese první den měsíce září.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Začíná nový školní rok 2026-2027. Dnes odpoledne ho přivítají v Praze například koncertem ve Smetanově síni obecního domu, kde zazní melodie z českých pohádek a večerníčků. Prezident republiky Petr Pavel dnes zahájí nový školní rok na základní škole TG Masaryka Brodek u Konice, poté navštíví město Konici a setká se starosty mikroregionu Konicko, které sdružuje 19 obcí. Se začátkem školního roku dojde k úpravě jízdních řádů městské dopravy ve většině měst po celé České republice. Po prázdninách se vrací takzvané školní spoje. Pražské letiště dnes čeká neobvyklá podívaná. Z Taipeje by měl dorazit zlatý Airbus společnosti Starlux Airlines. Praha se tím stane první evropskou destinací, kam tato aerolinka začne létat. Stát dneškem spouští novou sociální dávku pro studující rodiče. Mohou získat 7,5 tisíce měsíčně. Společnost OpenAI ve své bezplatné verzi chatbota ChatGPT spouští reklamy. Týká se to 31 evropských zemí, včetně České republiky. Někteří dodavatelé dneškem zvedají ceny energií. Změna se týká především zákazníků, kterým končí fixace. A ZOO Praha dnes odpoledne pořádá komentovaná krmení v rámci Mezinárodního dne primátů.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Kapela Queen na Signál Rádio 2 minuty po půl osmé, za chvíli už Spáňa, Michael Jackson anebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo přikáží na D4 na 54. kilometru na trase Strakonice Praha. Nepojízdný autobus trochu komplikuje provoz na D8 na 91. kilometru ve směru na Německo a nehoda kamionu a dodávky vás drží na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru z Brna na Slovensko. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Jste se Signál rádiem, máme tady úterý a tak se dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme do Běchovic, kde už v minulosti stávala stará pošta s přepřehací stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho takové přepřehání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední. Je to nový.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Pranostiky na dnešní den říkají, svítí-li slunce na svatého Jilí, bude pěkný podzim. A nebo jaké počasí na svatého Jilí bývá, takové celý měsíc trvá. Jestli tedy tyhle pranostiky vyjdou, tak se máme na co těšit, protože už od rána je obloha téměř vymetená, čeká nás slunečný den, bude většinou polojasno nebo skoro jasno, pouze na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky a naměříme velmi hezkých 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. Prostě ideální počasí vyrazit odpoledne s dětmi na zmrzlinu, aby měli start nového školního roku trochu příjemnější.
1: Už 5 let vám na Signál rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Michael Jackson a jeho Billie Jean. Před 8 hodinou si dáme dobrou zprávu a zaspívá nám například Rod Stewart nebo Madonna, ale ještě míříme na Žďársko. Jak zjistil kolega Luděk Savana Urbánek, kvalita vody v přírodních nádržích se tady výrazně zhoršila.
1: Hezký dobrý den, prázdniny jsou sice za námi, přesto mnozí z nás míří stále k vodě. Mnohé vodní plochy jsou už ale pro koupání nevhodné. Výsledky kontrol krajské hygienické stanice z konce minulého týdne ukazují, že kvalita vody se na jednotlivých koupacích místech výrazně liší a proti předchozímu měření se situace na některých místech i zhoršila. Výjimkou není ani Žďársko. Největší varování nyní platí pro Medlov. Kontrola zde zaznamenala hojný výskyt sinic a počínající vodní květ. Voda zde představuje zdravotní riziko a koupání ani provozování vodních sportů se zde nedoporučuje, zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem. Bez výhrad už není ani Velké Dářko, to je změna oproti předchozímu měření, kdy patřilo mezi bezproblémová místa pro koupání. I zde laboratorní rozbor nyní prokázal zvýšené množství sinic. Podle hygieniků to znamená zvýšenou pravděpodobnost zdravotních obtíží při koupání, především u vnímavých jedinců. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Také dnes vám dělá společnost Signál Radio. Před 8 hodinou je vždy čas na dobrou zprávu a ta dnešní je z Nymburska.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Na Signál Radio.
0: Bývalý vojenský prostor Milovice se proměnil v rezervaci velkých kopytníků, kteří zde přirozeně spásají travní porosty. Návrat k přírodnímu hospodaření se mimo jiné velmi pozitivně promítnul do výskytu nočních motýlů. Víc nám prozradí Dalibor Dostal z organizace Česká krajina.
2: Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří sledovali noční motýly u Milovic v rámci mezinárodního inovativního výzkumu. Pro Milovickou rezervaci jsou tyto výjimečné výsledky nesmírně cenné, protože potvrzují její obrovskou hodnotu a pomohou ji zachovat pro následující generace.
0: Kromě pestrého výskytu nočních motýlů se Milovická rezervace může pochlubit i výskytem 41 druhů ptáků. No a bez zajímavosti není, že s monitoringem živočichů tady pomáhá automatický systém s umělou inteligencí.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.

0: Madonna, Express Yourself na Signál Rádiu necelé 3 minuty před 8 hodinou. Se mnou už ve studiu zase Lucka, vítám tě.
1: Jak slyším Madonu, už se nebojím školy, si možná někteří řeknou.
0: Je to jasné, ty nám neseš další zprávy, nicméně jeden z posluchačů nedávno vyjádřil takové přání tě vidět při tom, jak jako čteš zprávy naživo.
1: Jestli si je nevymýšlím,
0: Přesně, jestli si je nevymýšlíš, tak my jsme mu to přání vlastně splnili, já jsem tě tady při minulých zprávách natočil na video a dali jsme ho na Instagram, takže kdybyste chtěli vidět, jak vypadá Lucka při čtení zpráv, mrkněte na Instagram Signál Rádia a tam ji uvidíte.
1: Asi mě připomněl Luďka na sobotu, jak měl krásnou scénku s panem, no, kupni do mě.
0: No.
1: Jo, já si vzpomenu. Aha, za chvilku. Ach, ta skleróza. No a jak on tam říká, jsem natočil. To jsem jenom říkal, ale jako, tak ty jsi mě jaký natočil. Co ve zprávách? No, tak školáci už šupají, je osma, už podupávají před tou školou a čekají, až je pustí dovnitř. No a jakým testem taky dnes začíná podzimní termín státních maturit?
0: Aha.
1: No, protože nejenom, že teda jdeme zase do škol, tak budeme maturovat. No a jaké počasí nás čeká teď během září, i to si povíme.
0: Poslouchejte nás dál, budeme si hrát to nejlepší z 80. let. Laura Brennigan, Ryan Ferris a nebo Kim Appleby.
2: Signál Rádio doprava.
0: Praha Kukulova ulice, tady vás drží nehoda auta a motorky ve směru na Vypich, tvoří se tady kolona. S nehodou počítejte i na silnici 37 ve Žďáru nad Sázavou a ještě máme hlášenou nehodu ze silnice 389 v újezdu Utišnova na Brněnsko. Na Brněnsku Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 1. září, krásné ráno přeje Lucie Sinková. Školákům dnes končí dvouměsíční prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Většina dětí dnes tráví ve škole jen 1 až 2 hodiny. Rodiče přitom nemají ze zákona nárok na placené volno kvůli 1. školnímu dni, ale mohou se zaměstnavatelem domluvit. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Maturanti budou v dalších dnech skládat také test z matematiky nebo cizího jazyka. Září by mělo být v Česku většinou teplotně nadprůměrné. Nejteplejší má být hned 1. týden, kdy teploty na jihu mohou vystoupat až ke 30 stupňům. Lisabonský dopravní podnik Caris nechává znovu postavit lanovku Elevador da Gloria, kterou loni v září zničila tragická nehoda se 16 oběťmi. Nová lanovka má splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy a provoz by měl být obnoven v roce 2029. Při ruském útoku na železniční objekty v Kyjevě zemřelo 7 lidí, 6 z nich byli zaměstnanci železnic, další člověk je zraněný. Útok způsobil rozsáhlé škody a požáry.
0: Co se děje v regionu?
2: Začátek školního roku je v Praze opět ve znamení dárků pro prvňáky. Hlavní město dnes obdaruje ve 223 školních zařízeních celkem 17 000 dětí. Prvňáci dostanou sáček na přezůvky, stíratelnou tabulku, pastelky, tušky, lepidlo, nůžky, gumu a také podložku na modelování. Za dárky pro prvňáky magistrát letos zaplatí 2 389 800 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karolína Muchová zahájila dvouhru na US Open hladkým vítězstvím nad Rakušankou Sinjou Krauzovou 6-3 a 6-0 a postoupila do druhého kola. V něm se nasazená sedmička utká s Britkou Katie Boulterovou. Dál jsou i Marie Bousková a wimbledonská šampionka Linda Nosková. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: První školní den bude polojasný až skoro jasný. Během dne přechodně oblačno až zataženo, především na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na Signál Rádio 80 a s nimi Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Určitě s námi zůstaňte dál, protože za chvíli budeme mluvit o tom, jak umělá inteligence začíná pomáhat zemědělcům a budeme taky soutěžit. Tento týden hrajeme o poukaz v hodnotě 1000 korun, který můžete využít na rodinné farmě Hanč ve Vraňanech Umělníka a je tam opravdu z čeho vybírat. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910, budete je potřebovat před 8:30. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víc k tomu prozrazuje za jednoho z výrobců takového systému Ondřej Hale.
1: Například to může sloužit tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte, protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte, v závislosti třeba na konkrétních plodinách, nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak s tím hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
0: Nové technologie už zemědělci v Česku testují, mimo jiné jde o chytré drony, které díky umělé inteligenci dokáží zjistit nedostatek živin v půdě nebo začínající chorobu rostlin, a to ještě dříve, než je viditelná pro člověka.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno, jste se Signál rádiem. 1. září bylo v roce 2015 poměrně dost teplé, tehdy jsme měřili téměř 33 stupňů, za to v roce 1998 byla první cesta do školy docela studená, bylo jenom 7 stupňů Celsia. To nás naštěstí dnes čeká velmi příjemný den, bude docela dost slunce, obloha bude většinou polojasná nebo skoro jasná, jenom na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky a naměříme 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 27. No a skoro stejné počasí nás čeká také zítra. Začátek září prostě bude jako malovaný. Teď už míříme hudebně do Itálie, tady je Ryan Paris a Dolce Vita.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Radio

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, za chvíli už nám zaspívá Kim Appleby a pak už nastane čas, abyste vytočili číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit o poukaz na nákup na farmě ve Vraňanech. Teď si ale ještě pojďte poslechnout, o čem se dnes ráno píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. Podle ministerstva školství by dnes mělo do lavic poprvé usednout asi 115 000 prvňáků. Dětí na základních školách mírně ubyde, naopak na středních školách jich bude o něco více. Včera představený schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun překvapil řadu analytiků, kteří ho považují za skutečně vysoký. Zadlužování státu tak bude rychlejší, což povede k vyšším úrokovým sazbám a také zdražování hypoték. Obávají se také růstu inflace. Takový deficit v době ekonomického růstu někteří ekonomové považují za cestu ke státnímu bankrotu. Při rekonstrukci hodinové věže na zámku Vimperk našli stavebníci časovou schránku z roku 1858. Včera ji nahradila kapsle nová, která obsahuje vzkaz pro budoucí generace. Zatímco v původní schránce byly například dobové mince a dokument o požáru zámku, v nové schránce jsou informace o tom, co se na Vimperském zámku podařilo zachránit. A českým volejbalistkám se nepodařilo postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na brněnské palubovce podlehli Švédsku 0-3.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál rádu nám právě dospívala zpěvačka Kim Appleby a na řadě je slíbená soutěž, tak můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Tento týden hrajeme o poukaz v hodnotě 1000 korun na útratu na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Seženete tam všechno možné, sezónní ovoce a zeleninu, ale také další farmářské potraviny, anebo třeba i sazenice. No a v jejich bistru si skutečně pochutnáte na vynikajících dobrotách. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka, dobré ráno.
2: Ahoj Jirko, tady je Miloš.
0: Miloš, já tě zdravím, ještě než budeme soutěžit, máme tady první školní den. Jak jsi tohle období prožíval jako školák?
2: No, já jsem od školu rád neměl, no, ale chodil jsem do školy zase rád kvůli kamarádům, tak ono to bylo tak na půl, no.
0: Jasně. No tak pojďme od školy zase k těm Vraňanům. Farma Vraňany je proslulá mimo jiné i výbornými jahodami, které se tam ještě stále sklízejí. A tak se ptám, jsou jahody jediným ovocem, které má semínka na svém povrchu? Ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ano. Ano, skutečně. Je to jediné známé ovoce se semínky na povrchu. Tak no, někdy příště. Zase naslyšenou.
2: Dobře, ahoj. Díky, ahoj.
0: Tak, telefonní linka 910 260 910 je opět volná pro někoho z vás. Tady je Jirka, dobré ráno, Signál rádio.
3: Honzo, dobrý den.
0: Honzo, dobrý den. Tak i tobě položím otázku, na kterou odpovídáš jedním slovem ano nebo ne. Můžeme jahody zařadit mezi nízkokalorické ovoce? Ano nebo ne?
3: Ne.
0: Ale jak to, že ne? Ano, teď ho z 90% tvoří voda. Má jenom 30 kalorií na 100 gramů. Tak, zkusíme to zase s někým dalším. Naschle, opět telefonní číslo 910 260 910. Tady je Jirka, Signál rádio, dobré ráno. Halo, halo, kdo pak je na telefonu?
4: Stando, dobré ráno.
0: Stando, dobré ráno. Tak opět pokládám otázku, odpovídáme slovem ano nebo ne. A ptám se, obsahují jahody vitamin C? Ano nebo ne?
4: Ano.
0: Už jsem se bál, aby to nebylo do třetíce špatně. Je to tak, ano, mají ho zhruba 60 mg, což je podobně jako pomeranče nebo citrony. Tak jo, Stando, mimochodem ve Vraňanech mají dneska od 17 hodin samozběr jahod, takže kdyby náhodou někdo ještě toužil samozběr, po tomto úžasném ovoci, tak může vyrazit. Pro tebe to znamená poukaz v hodnotě 1000 korun a můžeš ho tam utratit. Máš to radost?
4: Mám velikou radost, moc krát děkuju.
0: Senzační, ještě mi jenom řekni, kam poletí ten poukaz, do kterého města, okresu?
4: Přes Letice, Praha Východ.
0: Praha Východ, výborně. Tak gratuluju a prosím, nezavěšuj, naslyšenou.
4: Děkuju, nashledanou.
0: Tak, další šťastlivec si už je nákupy na farmě Hanč ve Vraňanech, no a když své štěstí zkusíte zítra, tak to můžete být klidně i vy. Více o této soutěži i nabídce ve Vraňanech zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Eláni nám na Signál Rádiu dospívaly 9:30, za chvíli už Gloria Gaynor, Annie Lennox a nebo Phil Collins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu, navíc tady došlo k úniku provozních kapalin a 3 osobní auta jsou v sobě v Praze na Kbelské, kolona se tvoří ve směru na centrum. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Milovníci burčáku zamíří na brněnské náměstí Svobody. Dnes tam totiž začínají burčákové slavnosti. Kromě tohoto kvašeného nápoje nebudou chybět ani různé dobroty ze stánků a hudba s dalším doprovodným programem. Do centra Brna můžete na burčák zavítat až do neděle. No a kdybyste chtěli další tipy kam vyrazit, tak určitě koukněte na náš web signalradio.cz a nebo do naší mobilní aplikace.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpřímila Annie Lennox. Dnes bude většinou polojasno nebo skoro jasno, jenom na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky a naměříme příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Skoro stejné počasí nás čeká také ve středu, kdy bude polojasno, místy přechodně i zataženo a naměříme 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28. Ještě ve čtvrtek bude polojasno, ale na severu území už se začne zatahovat a objeví se tam přehánky. Naměříme 22 až 26 stupňů a v pátek to bude velmi podobné, většinou polojasno, ale v severní části území zataženo s deštěm nebo přehánkami a v pátek naměříme 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy to může být i tropická třicítka. Pátek tedy by měl být nejteplejším dnem celého tohoto týdne. Užijte si začátek září ve společnosti Signál Rádia.
1: Signál Rádio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už 5 let.

0: V ranní vysílání Signál rádia Phil Collins, za chvíli to bude Olivia Newton-John a John Travolta a nebo skupina Jazzů, ale nejdříve vyrazíme na procházku Pražským hradem. Nejenom do Jeleního příkopu nás teď zavede kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, bývaly doby, kdy byl Jelení příkop na Pražském hradě veřejnosti zapovězený. Ty už naštěstí neplatí, a tak se do této přírodní části hradu můžeme dostat dvěma způsoby. Buď vstupem od Belvedéru nebo průchodem z horní části Jeleního příkopu přes spojovací tunel. Pokud se vydáte od Klárova a z Nového světa, tak počítejte s náročnějším terénem vyžadujícím vhodnou obuv a vstup není bezbariérový. Naopak cesta od Prašného mostu je jednodušší, využijte chodník od brány, tedy od tunelu vedoucího ze směru od Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Projít se dá také i chodníkem k Medvědinci. Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno Jelení má příkop proto, že tu byla i v době vlády Rudolfa II. Chována lovná zvěř. Přírodní rokly Pražského hradu si určitě nenechte ujít. Na podzimní výpravu máte čas až do 31. října. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Česko by se mohlo časem dočkat dalšího zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Liberecký kraj usiluje o zapsání horského hotelu a vysílače Ještěd. Projekt má na starosti ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek, který se Ještědu dlouhodobě věnuje.
1: Připravoval jsem vlastně nominační dokumentaci, ten takzvaně indikativní seznam UNESCO, kde vlastně Ještěd už je dlouhá léta zařazen, a v Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu, byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
0: Kdo někdy byl na Ještědu na výletě, tak ví, že je to skutečně unikátní stavba. Tvarem jde o takzvaný hyperboloid, který navrhnul architekt Karel Hubáček a získal za ní cenu od Mezinárodní unie architektů. Ještěd je také českou stavbou století, tak držme palce, aby se jednou na seznam UNESCO dostal.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: skupiny Jazzu Only You, to je závěr úterního rána na Signál Radio s datem 1. září a teď před 9. hodinou je se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě.
1: Hezké ráno, teda už dopoledne.
0: Tak zatímco školákům začíná nový školní rok, tak já bych se ještě rád vrátil k létu a k prázdninám a dovoleným. Už se totiž ví, která destinace patřila mezi nejrychleji rostoucí turistická místa v Evropě.
1: Schválně.
0: Je to Albánie, představ si to. Čím dál více dovolenkářů, tam totiž láká Tyrkisové moře, ale taky historická města a nádherné hory. No a počet turistů se tady meziročně zvyšuje o několik milionů.
1: No vidíš.
0: Takže přátelé, Albánie, než bude úplně narvaná jako Chorvatsko.
1: Teď jsem to chtěla dodat, čteš mi myšlenky. Rychle tam. A jak říkáš, že odzvonilo vlastně létu, nebo prázdninám spíš, létu ještě ne, tak vlastně odzvonilo svým způsobem i školákům, že jo, nebo zazvonilo,
0: před hodinou. No.
1: Tak a mimochodem, s tím souvisí i to, kde se dneska objevil prezident Petr Pavel, kde zahájil nový školní rok a kde ministr školství Robert Plaga. No, vyrazili do terénu podívat se na žáky, děti a studenty. A kolik milionů korun jsme my Češi vybrali pro povodněmi poničený Nepál, tak i to si povíme.
0: Poslouchejte nás dál, opět to nejlepší z 80. London Bee, Talking Heads a nebo John Lennon.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tady i k úniku provozních kapalin. 3 osobní auta jsou v Praze na Kbelské. Kolona se tvoří ve směru na centrum. Praha silnice číslo 7. Tady překáží porouchané vozidlo ve směru na centrum. A policie šetří nehodu na silnici 47 u Bezměrova na Kroměřížsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
3: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
2: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: První školní den je tady a zrovna taky zprávy s Lucí Sinkovou. Hezké teď už dopoledne. Prezident Petr Pavel zahájil školní rok na základní a mateřské škole Tomáše Garrigua Masaryka v Brodku u Konice. Do nové školy v Kutné Hoře dnes zavítal také ministr školství Robert Plaga, který zahájil rok na tamní střední odborné škole a učilišti řemesel. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 8 měsíců roku. Na konci července činil schodek státního rozpočtu 176,5 miliardy. V předchozích třech letech si přitom v srpnu deficit mírně snížil. Ministr obrany Jaromír Zuna plánuje v polovině září cestu do Číny. Zúčastnit se tam má mezinárodní bezpečnostní konference, která patří k největším na světě. Jeho cestu potvrdili šéf SPD Tomio Okamura i předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Fleck. Na pomoc lidem zasaženým ničivými povodněmi v Nepálu se v Česku vybralo už kolem 30 milionů korun. Podle ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka je to důkaz velké solidarity Čechů. Organizace pomáhá přímo na místě.
0: Co se děje v regionu?
2: Dopravní podnik se pustil do stavby nové tramvajové trati, která propojí Olšanskou ulici s Jarovem. Od víkendu nejezdí tramvaje v Olšanské ulici. Od dneška je možné tramvají cestovat ze Seifertovy ulice na Biskupcovu přes Flóru a Želivského. Bez přestupu tu jede tramvaj číslo 9. Od 11. října pak tramvaje v oblasti nákladového nádraží budou odbočovat pouze do Olšanské směrem k Želivského. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová reprezentace Argentiny přišla o Lionela Messiho. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Lionel Messi oznámil v 39 letech konec reprezentační kariéry. Před 4 lety dovedl Argentinu k titulu mistrů světa, k tomu dvakrát získal stříbro. Za Argentinu odehrál Messi celkem 207 zápasů a dal v nich 125 gólů. Víc branek v mezinárodních zápasech má jen Portugalec Cristiano Ronaldo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až skoro jasný. Během dne počítejme přechodně i s oblačnou až zataženou oblohou, zejména na horách ojediněle s přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 9. hodině pokračuje úterní vysílání Signál Rádia. Vstoupili jsme do dopoledne a dneškem kromě nového školního roku začalo i něco dalšího a o tom si povíme určitě v průběhu této hodiny. Za několik minut taky společně založíme do magneťáku jednu pásku a připomeneme si hit, který jsme si kdysi nahrávali. Zůstaňte s námi, hezký poslech Signál Rádia vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám dospívali Talking Heads a už tady mám připravenou jednu magnetoforovou pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si připomeneme hit, který vznikl v roce 1989 a dodnes se jedná o jednu z ikonických skladeb té doby. Jde o doslova kultovní hymnu Infinity od Guru Joshe s nezaměnitelným saxofonem. DJové tenkrát považovali saxofon v taneční hudbě za naprosto směšný, ale když melodii pustili v jednom klubu v Manchesteru, stal se z ní přes noc absolutní fenomén, který ovládl parkety. No a dneska už je to vlastně taková nesmrtelná klasika, která se v dalších letech dočkala mnoha předělávek a dalších tanečních verzí. My si samozřejmě pustíme originál z konce 80. Tak tady je na Signál Rádiu Guru Josh a Infinity.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ladíte úterní vysílání Signa Rádia. Dnes je 1. září, to vědí velmi dobře rodiče školáků, kteří dnes po prázdninách opět zasedli do školních lavic. Meteorologové ale dnešní datum označují za začátek meteorologického podzimu. Ten astronomický letos začne podzimní rovnodenností, a to 23. září ve 2 hodiny v noci. Možná, že už jste si všimli, že dny jsou výrazně kratší a noci delší než na začátku prázdnin. Ať už je světlo nebo tma, kdykoliv zapnete Signa Rádio, budou vám hrát ty nejlepší osmdesátky a my vám je hrajeme už 5 let.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dopoledne pokračuje na Signál Rádiu v rytmu Diany Ross, za chvíli už Donna Summer a nebo Pet Shop Boys, ale ještě míříme do Pojízeří. Kolega Luboš Dvořák nás vezme na zámek Mnichovo Hradiště.
1: Než se budu věnovat historii navštíveného zámku, tak zmapuji osobnost českých dějin. Vystudoval Pražskou univerzitu a další v západní Evropě, kde strávil mnoho let a získal zde četné kontakty. Jako reprezentant vladaře se dostal až do Istanbulu, kde se naučil arabsky a turecky. Po návratu domů se zasloužil o vydání majestátu císaře Rudolfa II. Když jej roku 1607 povýšil do panského stavu, mohl si koupit Mnichovo Hradiště a pak postavit zdejší zámek. Během stavovského povstání neutekl do ciziny a stal se ochráncem královských klenotů. V červnu roku 1621 však skončil Václav Budovec z Budova na pražském popravišti s dalšími odbojnými pány. Tento příběh se odráží v prohlídkových okruzích současného státního zámku Mnichovo Hradiště. Paradoxní je, že zde navždy odpočívá komplikovaný vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který si z konfiskátu na sever od Prahy udělal realitní biznis. Dnes už je to jedno. Expozice se věnuje oběma osudům. Z Mnichova Hradiště zdraví Luboš Dvořák.

0: Noční vysílání Signál Rádia se přiblížilo na dosah 10. hodiny, nachystané jsou další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Kim Wilde, Starship, nebo skupina Berlin.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Zenklova ulice, tady vás drží nehoda dvou osobáků ve směru na Kobylisi. Kamion s osobákem jsou v sobě na Pražském okruhu na 76. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Dvě motorky se srazily na silnici 52 v Brně, na místě zasují záchranáři. A pozor taky na nehodu dvou kamionů na silnici 190 u obce Šeruby na Domažlicku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké zářijové úterý přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun. Předseda strany Petr Macinka věří, že deficit bude nakonec nižší. O změnách chce ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Začal nový školní rok a právě škola je pro děti nejčastějším zdrojem stresu a nepohody. Nejvíc je trápí vztahy ve škole, povinnosti a také tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se obrátit s psychickými problémy, ukázal to průzkum UNICEF. Evropská unie zpřesňuje pravidla pro nakládání s ojetými auty. Za autovrak bude považováno například vozidlo s vážně poškozenou karoserií, chybějícím motorem nebo autem, jehož oprava by stála víc než jeho hodnota. Takový vůz už nebude možné prodávat jako běžnou ojetinu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu překročil 1000. Záchranářům v nejhůře zasažených oblastech komplikuje práci poničená infrastruktura a také nedostatek těžké techniky.
0: Co se děje v regionu?
2: I další 2 roky si budou moci majitelé pražské lítačky a kuponů na MHD půjčovat sdílená kola zdarma. Magistrát na poskytovatele kol plánuje vypsat tender. Od příštího roku se navíc chystá i novinka v podobě zvýšení počtu 15-minutových jízd zdarma až na 4 denně. Město také bude poskytovatele motivovat k tomu, aby sdílená kola více nabízely v okrajových částech metropole. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Výkon švédské univerzálky Isabel Hákové a několik chyb na straně domácího týmu byly podle kapitánky českých volejbalistek Michaely Mlejnkové klíčovými faktory včerejší porážky 0-3 na sety v 8. finále mistrovství Evropy. Novinářům řekla.
3: Já si myslím, že do toho utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Isabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom 3. setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaké chyby napřímo na servisu i v útoku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až skoro jasný. Během dne počítejme přechodně i s oblačnou až zataženou oblohou, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Na Signálu jsme překročili 10. hodinu a 1. září roku 1984 bylo velmi úspěšné pro zpěvačku Tinu Turner. Svůj comeback završila tím, že se dostala na 1. místo amerického žebříčku s hitem What's Love Got To Do With It, který znáte i z našeho vysílání. Za pár minut vás hudební historií provedeme podrobněji, tak dál držte signál. Hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, je tady úterý 1. září a také toto datum má několik zářezů v hudební historii. Několik zajímavých pro nás vybral kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme úvodním zářijovým dnem před 49 lety. To kapela Blondie v čele s bývalým zajíčkem Playboy Debbie Harry podepsala svůj první kontrakt s velkou nahrávací společností Chrysalis Records. Pod jejími křídly vydala na začátku následujícího roku průlomovou placku nazvanou Plastic Letters.

1. září 1978 do toho po dvouleté známosti a při příležitosti 21. narozenin praštila Gloria, tenkrát ovšem ještě nesoucí příjmení Fajardo. Vzala si Emília Estefana, kterého poznala v úspěšné partě Miami Sound Machine. Zpěvačka s kubánskými kořeny později prozradila, že to byl její první a jediný přítel a funguje jim to dodnes.

Závěr píše datum 1. září 1984. V něm se po čtvrtstoletí kariéry Tina Turner konečně dočkala solového hitparádového zlata ve Spojených státech. Dobila ho s pro ní velmi signifikantní písní What's Love Got To Do With It. Tehdy bylo 44 a stala se tak historicky nejstarší umělkyní na vrcholu žebříčku.

0: skvělý vstup do měsíce září a pokud máte ratolesti školou povinné, tak úspěšný nový školní rok vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Jste se Signál rádiem, máme tady úterý a tak se dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme do Běchovic, kde už v minulosti stávala stará pošta s přepřehací stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho takové přepřehání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu. Look deep into the April face. A change has clearly taken place.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských Lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: To je hlas Whitney Houston, One Moment in Time. Na Signál rádiu krátce před 10:45. Lukáš Fredrich už je se mnou ve studiu. Ahoj, Luky.
1: Lepší úvod jsem si nemohl přát. Krásné dopoledne.
0: Tak dneska nám začal nový školní rok. Ve většině Evropy začíná škola 1. září, ale třeba zajímavost, v Japonsku školní rok startuje v dubnu, kdy kvetou sakury. A v Austrálii nebo na Novém Zélandu zase začíná nový školní rok koncem ledna, tedy po jejich letních prázdninách.
1: Aha, zajímavé.
0: A teď je i zajímavý důvod, proč vlastně letní prázdniny vznikly. To nebylo proto, aby děti mohly odpočívat, ale údajně, aby mohly tenkrát pomáhat při žních na polích.
1: Jo, takhle, no, jakože dětská práce, nebudou se učit, tak je zaměstnáme.
0: Je to tak.
1: Pěkné, pěkné.
0: Tak přátelé, užijte si zbytek prvního školního dne, určitě zůstaňte dál se Signál rádiem. Vaším průvodcem bude Lukáš, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno zase ahoj.

0: Necelé dvě minutky do 11. hodiny. Hezké úterní dopoledne. Tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let. Za moment Kaoma, Stevie Wonder nebo třeba Michael Jackson. Teď už zprávy a taky pojďme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D52, 20. kilometr. Tady je dopravní nehoda se zraněním. Zdržíte se asi na 15 minut, tak s tím počítejte pevné nervy a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Stále pěkné úterý přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Odvolací soud pravomocně osvobodil hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Zrušil tak původní rozsudek, podle kterého mělo SPD za podněcování k nenávisti zaplatit 3 miliony korun. Soud uvedl, že plakáty byly provokativní a na hraně dobrého vkusu, podle něj ale nepřekročily hranici trestného činu. V Česku začala fungovat nová linka okamžité psychické podpory. Lidem od 15 let nabízí telefonickou pomoc s odborníkem v náročných životních situacích, například při úzkostech, osobní krizi nebo psychickém přetížení. Funguje denně od ranních 7 hodin do 23. Služba je ale placená, stojí 49 korun za minutu. Při bezprostředním ohrožení života je ale dál potřeba volat 155 nebo 112. Září by mělo být v Česku většinou teplotně nadprůměrné. Nejteplejší má být hned první týden, kdy mohou teploty na jihu vystoupat až ke 30 stupňům. Podle dlouhodobých předpovědí by mělo být teplej než obvykle i po zbytek měsíce. Srážek se naopak neočekává mnoho.
0: Co se děje v regionu?
2: Definitivních názvů se dočkaly nové stanice pražského metra. Radní název stanice dosud označované Náměstí bratří Sinků změnili na Nusle, Olbrachtovu na Ryšánku, Nové dvory na Tempo, Písnici na sídliště Písnice a depo Písnice pak na Prameny. Názvy stanic nádraží Krč, nemocnice Krč a Libuš radní ponechali v dosud užívané podobě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové Pardubice hledají posilu do obrany a podle e-sportu jednají se Slaví o 23-letém stoperovi Denisu Halinském. Východočeský klub by ho chtěl získat natrvalo, zatímco Slávia preferuje hostování. Halinský už v Pardubicích v minulosti působil a v této sezóně za Slávy zatím neodehrál ani minutu. O jeho budoucnosti by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo polojasný. Během dne se ale obloha i zatáhne a na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy 26. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 11 hodin a 4 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Hodonína, konkrétně do místní zoo, kde vznikl nový pavilon a teď se o začátek první společné hodiny postarají kvíni. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Stevie Wonder teď zpříjemnil dopoledne. Jestli rádi navštěvujete zoologické zahrady, zkuste navštívit tu v Hodoníně. Otevřeli tam totiž nový pavilon akvárií. Původní objekt před 5 lety poškodilo tornádo. Podle ředitele zoo Jiřího Ingra to byla velmi významná investice.
1: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
0: V novém pavilonu jsou k vidění 2 obří akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody. Plave v nich zhruba 2000 sladkovodních ryb, 35 druhů.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a dáme vám i důvod, na co se těšit třeba zítřejší ráno. Protože někdo z vás opět dostane šanci vyhrát poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup na farmě Hanč ve Vraňanech. Místo, odkud se čerstvá zelenina rovnou dostane do vaší kuchyně. Ale pozor, mají tady i kvalitní sazenice. Odměna, která ušetří vaší peněžence, na vás čeká v našem ranním vysílání a kvízové hře Ano nebo ne. Budu vám tedy zítra držet palce. Víc informací najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

mě zná, zpívá Iveta Bartošová. Za chvíli zahraje Bruce Springsteen, Pointer Sisters nebo John Bon Jovi. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: 12. hodina je skoro tady a s ní další zprávy a taky informace ze silnice. Hned potom vám dáme to nejlepší z 80. let. Vanessa Paradis, Mudder Talking nebo skupina ABBA.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na silnicích se toho událo opravdu hodně. Pozor dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 195. kilometr. Tady je nehoda dvou nákladňáků. V místě se vytváří kratší kolona. Další komplikace vás potom čekají v Praze, konkrétně v centru města. Tady v Letenské ulici je nehoda osobního vozidla s cyklistou. Místem téměř neprojedete. Další komplikaci čekejte na Praze 5. Radlická ulice. Tady havarovalo osobní vozidlo před Jinonicemi a tvoří překážku v provozu. Nárazově se můžete zdržet. A ještě pozor dejte taky na Praze 3 a na náměstí Jiřího Zlobkovic. Tady je nehoda dvou osobních vozidel ve snížené rychlosti. Zatím projedete. Šťastnou cestu.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je 1. září, hezké poledne přeje Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga chce dál vyjednávat o rozpočtu svého resortu. V návrhu na příští rok podle něj chybí 6 miliard korun. O jejich doplnění bude jednat teď v září. K platům učitelů uvedl, že vláda slíbila jejich zvýšení na požadovanou úroveň do roku 2029. Plaga dále řekl.
3: Budu vyjednávat dál. Největší částka se vztahuje k tomu navýšení těch platů učitelů, ale tam mám politický příslib, zmáty peníze tam chybí v tuto chvíli. Pokud bude dodrženo vládní prohlášení. Je to tam jasně napsané, to znamená do roku 2029 se tam dostaneme.
2: Podle organizace Učitel naživo je navržený rozpočet ministerstva školství nedostatečný. Věková diskriminace při hledání práce v Česku začíná už po 40. Ukázal to výzkum Masarykovy univerzity a zástupce ombudsmanky. Vědci rozeslali více než 4000 fiktivních životopisů mužů ve věku od 40 do 55 let. U uchazečů ve věku 51 až 55 let byla šance na pozitivní reakci zaměstnavatele téměř o 3% body nižší než u 40. El Niño může být kvůli oteplování planety stále silnější. Alespoň to ukázala nová studie, podle které jsou epizody dnes o více než třetinu intenzivnější než v polovině 19. století. Vědci při výzkumu využili také fosilní korály z Galapád.
1: Co se děje v regionu?
4: Začátek školního roku je v Praze opět ve znamení dárků pro prvňáky. Hlavní město dnes obdaruje ve 223 školních zařízeních celkem 17 000 dětí. Prvňáci dostanou sáček na přezůvky, stíratelnou tabulku, pastelky, tušky, lepidlo, nůžky, gumu a také podložku na modelování. Za dárky pro prvňáky magistrát letos zaplatí 2 389 800 korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Zveřejnění programu Ligy mistrů způsobilo komplikace v anglickém fotbale. Kvůli zápasu Liverpoolu s Atletikem Madrid musela anglická ligová asociace přeložit 3 další zápasy, což ovlivnilo celkem 5 klubů. Asociace proto kritizuje UEFA za nedostatečnou spolupráci a konzultace při plánování termínů.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek je jasný nebo polojasný. Během dne se ale obloha i zatáhne a na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy 26. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Frélich.
1: Signál Rádio. Signál
5: Rádio. 12 hodin a 3 minuty, stará pošta a přepínací stanice pro koně. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraven je Phil Collins na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: tempu. Běchovická pošta je od té hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici vzdálená 14,7 km po staré Císařské cestě, což odpovídá zhruba vzdálenosti tehdejších dvou rakouských mílí. Celý areál fungoval jako dokonale promyšlená logistická základna, kde výměna koní probíhala během několika málo minut. Při příjezdu už z dálky několika sta metrů dával postilion trubkou znamení, jaký vůz se blíží. Podle specifického signálu chasa na poště poznala, jaký vůz jede, kolik koní ho táhne a zda je potřeba přepřahat okamžitě, nebo zda se bude stavět na jídlo a odpočinek. Když vůz vjel pranou do uzavřeného dlážděného nádvoří, pod koní již vyváděli ze stájí čerstvé, odpočerté a nakrmené koně. Běchovický dvůr měl velkokapacitní maštale, kde trvale odpočívali a trénovali desítky koní. Pomocníci odepli kožené popruhy a postroje unavených koní a odvedli je do chladu stájí. K oji dostavníku se zapřáhli čerství koně. Zkontrolovali se závlačky, promazání náprav kol a stav kočáru. Šlo-li o spěšnou poštu, výměna nezabírala ani 5 minut a jelo se hned dál. U běžných dostavníků měli cestující 15 až 30 minut na návštěvu zájezdního hostince, který byl přímou součástí běchovického poštovního dvorce. Ostatní hospodu tu najdete dodnes. Na poště stál v pohotovosti i místní postilion, který často střídal unaveného pražského kolegu, aby vedl vůz dál do další stanice směrem k úvalům. Sláva běchovické přepřahací stanice zanikla v 40. letech 19. století s příchodem železnice. Parní lokomotiva nahradila koně, byla nesrovnatelně rychlejší a nepotřebovala každých 15 km pauzu. Na původní funkci přepřahací stanice přímo na nádvoří upomíná sochařské dílo 4 červených koní na kolejích. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Common Arts, tady je Signál Rádio. Vyrazit na přírodní koupání je čím dál nemožnější, a to dokonce už i na Žďársku. Podrobnosti přidám za chvíli. Tuto Cotugno, Gazdíbo nebo Suzy Quattro. To jsou osmdesátky, které vám hrajeme už 5 let. Díky, že jste s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Koupání v přírodních nádržích je den ode dne horší. Sinice už jsou téměř všude a problémy hlásí i Žďársko. Podrobnosti má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, prázdniny jsou sice za námi, přesto mnozí z nás míří stále k vodě. Mnohé vodní plochy jsou už ale pro koupání nevhodné. Výsledky kontrol krajské hygienické stanice z konce minulého týdne ukazují, že kvalita vody se na jednotlivých koupacích místech výrazně liší a proti předchozímu měření se situace na některých místech i zhoršila. Výjimkou není ani Žďársko. Největší varování nyní platí pro Medlov. Kontrola zde zaznamenala hojný výskyt sinic a počínající vodní květ. Voda zde představuje zdravotní riziko a koupání ani provozování vodních sportů se zde nedoporučuje, zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem. Bez výhrad už není ani Velké Dářko, to je změna oproti předchozímu měření, kdy patřilo mezi bezproblémová místa pro koupání. I zde laboratorní rozbor nyní prokázal zvýšené množství sinic. Podle hygieniků to znamená zvýšenou pravděpodobnost zdravotních obtíží při koupání, především u vnímavých jedinců. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Apeláriem chvilku před 13. hodinou, za moment to nejlepší z 80. let, Blondie a taky Joe Cocker nebo třeba Weather Girls. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor, v centru hlavního města Praha 1, Myslíkova ulice, tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla, vytváří se silný provoz, nárazově se očekává zdržení asi okolo 5 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 1. září vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel považuje návrh státního rozpočtu na příští rok za špatný a schodek 389 miliard korun za příliš vysoký. Doufá proto, že návrh ještě dozná změn. Rozpočet by měl mít druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vyšší byl už jen v roce 2021. Nově přijatí středoškoláci a vysokoškoláci už letos nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Tuto povinnost mají od letoška samotné školy. Studenti tak zůstávají státními pojištěnci bez vyřizování této administrativy. Změna platí od začátku roku 2026. Itálie chce výrazně prodloužit dobu, po kterou může od zahraničních řidičů vymáhat nezaplacené pokuty. Nově by to mohlo být až 5 let od spáchání přestupku. Změny jsou zatím součástí připravované reformy dopravních předpisů.
0: Co se děje v regionu?
2: Novou svahovou klouzačku dnes otevírá radnice Prahy 6. Zájemci o svezení naleznou mezi ulicemi na Julisce a pod Juliskou v Dejvicích. Klouzačka pro děti i dospělé do 200 kg je dlouhá 40 metrů a jízda na ní je poměrně rychlá. I proto je v cíli delší dojezdová rovina. Cena 3,8 milionu korun je ale pro některé kritiky vysoká. Radnice se brání tím, že se jedná o atypický prvek. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace má po 33 letech nového dodavatele dresů. Společnost Puma střídá německý Adidas. Dlouhodobá spolupráce se týká mužských i ženských reprezentací, mládežnických týmů a také futsalistů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude skoro jasné až polojasné, přechodně i oblačné. A na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment vyrazíme na ještět. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Bad Boys Blue. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Česko, kde vlastně ještě už je dlouhá leta zařazen, a v Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu, byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
1: Kdo někdy byl na Ještědu na výletě, tak ví, že je to skutečně unikátní stavba. Tvarem jde o takzvaný hyperboloid, který navrhnul architekt Karel Hubáček a získal za ní cenu od Mezinárodní unie architektů. Ještěd je také českou stavbou století, tak držme palce, aby se jednou na seznam UNESCO dostal.
2: Zítra bude Světový den kokosu. Tenhle nápad na snídani si připomeneme ráno mezi 6. a 10.
3: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1986 a hitovka, kterou určitě znáte z diskotek. Madonna, Michael Jackson nebo Jennifer Rush. To jsou osmdesátky, které vám hrajeme už 5 let a dáme vám je za moment.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
2: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
2: na Signál Rádio.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: O dnešní hitovce z archivu se říkalo, že má Modern Talking syndrom. Objevují se v nich totiž stejná rytmická schémata a podobně vrstvené vokály v refrénech. Navíc skladba zaujala i díky tomu, že začíná v italštině a po chvíli přejde text do angličtiny. I když se hit zrodil v Německu, velké úspěchy slavil jinde, nejvíc v Japonsku, Španělsku a taky Portugalsku. To je Petty Ryan a hitovka Stay With Me Tonight.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: La Bamba a taky Signál Rádio. Za moment Rednecks, Gloria Gaynor nebo třeba Freddie Mercury. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8 v ulici Palmovka, je nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují komunikaci. Další komplikace vás čeká na Praze 7, ulice Heřmanova. Tady je nehoda tramvaje s osobním vozidlem, na místě je policie a zdržíte se zhruba na 5 minut. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné první zářijové odpoledne přeje Lucie Sinková. Pražský městský soud pravomocně osvobodil hnutí SPD v kauze kontroverzních předvolebních plakátů. Zrušil původní rozsudek, který SPD ukládal 3milionový trest. Státní zástupce Ondřej Šťastný zváží dovolání. K případu říká:
2: je evidentní, že odvolací soud exitu svobodu projevu vykládá šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
1: Obžalobě čelí také šéf SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho sněmovna nevydala k trestnímu stíhání. Na pražském letišti dnes poprvé přistál zlatý Airbus tajvanských aerolinek Starlux Airlines. Jejich nová vlajková loď bude z Taipeje létat pouze do 3 destinací, do Tokia, amerického Phoenixu a Prahy. Dodejme, že letoun existuje ve zlatém a stříbrném provedení. Britská vláda plánuje kvůli přeplněným věznicím propustit až několik tisíc vězňů před odpykáním celého trestu. Záměr ale kritizují oběti trestných činů i opozice, která varuje před možným ohrožením veřejnosti.
0: Co se děje v regionu?
3: Na Kostnickém náměstí v Praze na Žižkově vznikl nový velkoformátový mural. Polská umělkyně Nespun jej vytvořila s motivem tradiční české krajky ze 17. století, který převedla do současné podoby. Dílo vzniklo v rámci třetího ročníku Mezinárodního festivalu Urban Pictus. Výraznou součástí je růžové pozadí, které odkazuje na odstíny některých historických domů v okolí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík oslavil postup do druhého kola US Open jako dárek dnešním 21. narozeninám. Nad Japoncem Shintarem Mochizukim zvítězil 6-1, 6-4 a 7-5. V New Yorku už si navíc může dát legálně pivo. Během turnaje to ale neplánuje a oslavy odloží až po jeho skončení. Dodejme, že ve druhém kole ho zítra čeká Rakušan Jurij Rodionov.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude skoro jasné až polojasné, přechodně i oblačné. A na horách na severu a severozápadě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme start kapely s Playgirls v čele a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Brian Adams. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Gloria Gaynor teď s námi na Signál Rádiu. První profesionální smlouva kapely s blondýnkou v čele. To je hudební minulost, do které nás teď vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme úvodním zářijovým dnem před 49 lety. To kapela Blondie v čele s bývalým zajíčkem Playboy Debbie Harry podepsala svůj první kontrakt s velkou nahrávací společností Chrysalis Records. Pod jejími křídly vydala na začátku následujícího roku průlomovou placku nazvanou Plastic Letters.

1. září 1978 do toho po dvouleté známosti a při příležitosti 21. narozenin praštila Gloria, tenkrát ovšem ještě nesoucí příjmení Fajardo. Vzala si Emília Estefana, kterého poznala v úspěšné partě Miami Sound Machine. Zpěvačka s kubánskými kořeny později prozradila, že to byl její první a jediný přítel a funguje jim to dodnes.

Závěr píše datum 1. září 1984. V něm se po čtvrtstoletí kariéry Tina Turner konečně dočkala solového hitparádového zlata ve Spojených státech.

0: Human League a Signál Radio. Jestli máte rádi procházky, co takhle zavítat do Jeleního příkopu? Pozvánku přidám za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky. The Cure, Double nebo Saragoza Band. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Začátek září přináší možnost na podzimní procházku pražským Jelením příkopem. Na Pražský hrad nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, bývaly doby, kdy byl Jelení příkop na Pražském hradě veřejnosti zapovězený. Ty už naštěstí neplatí, a tak se do této přírodní části hradu můžeme dostat dvěma způsoby. Buď vstupem od Belvedéru, nebo průchodem z horní části Jeleního příkopu přes spojovací tunel. Pokud se vydáte od Klárova a z Nového světa, tak počítejte s náročnějším terénem vyžadujícím vhodnou obuv a vstup není bezbariérový. Naopak cesta od Prašného mostu je jednodušší, využijte chodník od brány, tedy od tunelu vedoucího ze směru od Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Projít se dá také i chodníkem k Medvědinci. Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno Jelení má příkop proto, že tu byla i v době vlády Rudolfa II. Chována lovná zvěř. Přírodní rokly Pražského hradu si určitě nenechte ujít. Na podzimní výpravu máte čas až do 31. října. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Shake in Stevens, 2 minutky před 15. hodinou. Hezké odpoledne, s vámi Signál Rádio a za moment třeba KLF, Chris DeBurge nebo Elton John a Kiki D. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D7, 16,5 km ve směru na Chomutov. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Místo ve snížené rychlosti zatím zůstává průjezdné. Tak tu dejte nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy, tentokrát s Honzou Navrátilem. Vláda schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. Ta by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximální výše podpory by měla být 60% průměrné mzdy místo nynějších 80%. Vláda tak plánuje ušetřit zhruba 5 miliard korun ročně. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura DPA. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí. Dodejme, že elektrárna patří společnosti, která je součástí EP Group Daniela Křetínského. Nový norský král Hákon VIII. V parlamentu složil přísahu, informují o tom tiskové agentury. V čele norské konstituční monarchie stanul v pátek. Stalo se tak po smrti svého otce Haralda V., kterému bylo 89 let.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek školního roku je v Praze opět ve znamení dárků pro prvňáky. Hlavní město dnes obdaruje ve 223 školních zařízeních celkem 17 000 dětí. Prvňáci dostanou sáček na přezůvky, stíratelnou tabulku, pastelky, tušky, lepidlo, nůžky, gumu a také podložku na modelování. Za dárky pro prvňáky magistrát letos zaplatí 2 389 800 korun.
0: Sport.
1: Americká lyžařka Lindsay Vonnová věří, že v listopadu by se mohla dočkat další operace nohy, kterou si vážně poranila při pádu v olympijském závodě. Lyžařka má za sebou už celkem 8 operací. Jako další by měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního skříženého vazu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme od 20 do 24 a 20 stupňů, v noci na zítřek bude obloha skoro jasná a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Zítřejší den bude jasný, během dne ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude zataženo. Na horách se vyskytnou přehánky, vítr zítra zafouká od západu a nejvyšší denní teploty přes den naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin, na signálu pokračuje Lukáš a nabízí další muziku.
0: Signál Rádio.
2: 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Věděli jste, že něco jako Oscar se udává i za potraviny? Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a hraje Felko Lenz.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Chris the Birch teď s námi na Signál Rádiu. Co kdybych vám řekl, že existuje něco jako udílení Oscarů pro čokolády? Ano, slyšíte správně. Prestižní soutěž se jmenuje Greatest Awards a důvod, proč o tom mluvím, je ten, že v ní bodovala hlavně Česká republika. Oceněno bylo hned 6 čokolád, které se vyrábí v Praze. Odborní

0: pohodové rytmy a Cars teď s námi na Signál Rádiu. Pokud hledáte inspiraci, jak nejlépe strávit první víkend po prázdninách, měl bych pro vás jeden tip. Co takhle sklo, oheň, k tomu hudba, občerstvení a vlastně celkově program pro celou rodinu. Přesně takhle bude totiž vypadat sklářská slavnost na Kristiánově. Ta odstartuje 5. září. No a vy si můžete užít jedinečnou atmosféru, která vás bude bavit. Mrkněte na náš web signalradio.cz, takových podobných akcí a tipů, co všechno můžete zažít o víkendu, máme pro vás na našem webu. A za moment přidám i další osmdesátky. Zazní Lionel Richie, Mike Oldfield nebo třeba Bee Gees, hity, které vám hrajeme už 5 let.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Za 2 minuty, 3:15, dorazila do studia Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je 1. září.
1: Ano.
0: Dokážeš zavzpomínat na svůj první školní den?
1: Ty jo, úplně první.
0: Ano.
1: Jako matně si ho pamatuju, ale spíš možná z fotek. To je takový, že máš pocit, že si něco pamatuješ, ale tím, že jsi několikrát třeba viděla různé fotky, tak si to pamatuješ spíš díky nim, podle mě.
0: Jo, takhle. Já si ho pamatuju naprosto přesně.
1: Fakt?
0: Ano. Pršelo.
1: Aha.
0: Museli jsme být ve dvojicích v pozoru a seřazený za sebou.
1: Wow.
0: Přišla paní učitelka, zvedla ceduly a šlo se.
1: A ceduly?
0: A v tu chvíli jsem věděl, že začíná 9 let povinnost. A no, přemýšlel jsem, jak uteču pryč. Nepovedlo
1: jo,
0: se.
1: Nepovedlo, no. Ale tak už jsi z toho ven.
0: Ano, už jsem z toho pár let venku.
1: A co? Chybí ti to?
0: Jako takhle dobrý. Nejvíc se mi líbila hodina volná, pak se mi líbilo ve školní jídelně a miloval jsem tělocvičnu. To bylo tak všechno.
1: Vidíš,
0: to bylo na základce
1: tak
0: všechno.
1: Já jsem měla ráda aspoň hudebku, výtvarku a tyhle ty předměty.
0: Hudebka tam mi moc nešla,
1: aha,
0: výtvarka tam mi moc taky nešla.
1: Taky ne, jasně.
0: Ale měli jsme pracovky, práce na zahradě, pozemky se tomu tenkrát říkalo.
1: A to jsme měli taky.
0: A to jsem měl rád, to jsem měl rád. Tam mi to šlo, jako, tam jsem byl zručnej, tam jsem sbíral jedničky.
1: Hezky, hezky, aspoň někde.
0: Aspoň někde, přesně tak. Další jedničky, tedy co se týče hitů, pro vás bude mít Terka po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 se těším. Ahoj.

0: Za 5 minut 4 ladíte Signál Rádio, kde si dáme rychlý pohled na silnice a necháme Honzu Navrátila, aby nám řekl, co nového se stalo doma a ve světě. Pak už 80ky v podání Depeche Mode, Pretenders nebo Aha.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zamíříme na D1, a to nejprve ve směru na Prahu, kde si dejte pozor na porouchanou dodávku a počítejte se zdržením na 10. kilometru. A ve směru do Brna na D1 pozor na 202. kilometru. Tady je porouchané naopak nákladní vozidlo a na vozovce jsou údajně kusy pneumatiky, takže i tady počítejte se zdržením. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio. I teď v 16 hodin pro vás máme další zprávy. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý. Deficit je podle něj vysoký. Pavel to dnes řekl novinářům v Konici na Prostějovsku. Stát má příští rok podle návrhu ministerstva financí hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun, který by měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos je plánovaný schodek 310 miliard. Prezident k výši schodku na příští rok uvedl.
3: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet a můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jak se to stalo třeba Řecku.
2: A ještě jednou rozpočet. Koaliční hnutí SPD chce nižší schodek rozpočtu na příští rok. Předseda hnutí Tomio Okamura mluví o zastavení všech dávek cizincům a také dotací neziskovým organizacím. A míříme také do Brna. Po více než 2 měsíce trvající výluce dnes začaly v Brně jezdit tramvaje linky číslo 1 do bystrcké smyčky Ečerova. Stavba tratě na Kamechy plynule pokračuje. Dělníci odtěžují zářez za smyčkou. První cestující se po trati mají svést na konci příštího roku.
1: Co se děje v regionu?
2: Dopravní podnik se pustil do stavby nové tramvajové trati, která propojí Olšanskou ulici s Jarovem. Od víkendu nejezdí tramvaje v Olšanské ulici. Od dneška je možné tramvají cestovat ze Seifertovy ulice na Biskupcovu přes Floru a Želivského. Bez přestupu tu jede tramvaj číslo 9. Od 11. října pak tramvaje v oblasti nákladového nádraží budou odbočovat pouze do Olšanské směrem k Želivského.
1: Sport.
2: Odložené utkání mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. Původně se měl zápas v Dělíčku hrát minulou sobotu. A odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci Králové se bude hrát o 2 hodiny později.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je místy slunečno a teploty měříme kolem 24 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha skoro jasná a teploty klesnou na 13 až 9. Zítřejší den bude s jasnou oblohou během dne, ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude také zataženo. Na horách se zítra vyskytnou i přehánky. Vítr zafouká západní a nejvyšší teploty přes den naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik další zprávy.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Krásné odpoledne se 16:15. Na Signál Rádio je s vámi Terka Veselá. Já vás moc zdravím. Ale nebudeme dlouho otálet a mikrofon předáme zase muzice. Čekají tu na vás Depeche Mode, Pretenders nebo The Conals. A pokud jste zvědaví, kde už za rok vyroste největší dřevostavba v Česku, tak určitě nikam neodcházejte. Teď už ale hit Just Can't Get Enough.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: The Conals a 74-75, to vám hrálo Signal Radio. V Česku vzniká nová a naprosto unikátní stavba. V Rožnově pod Radhoštěm budují kulturní centrum, které bude největší dřevostavbou svého druhu v Česku. Uvnitř bude sál s kapacitou 600 míst. Více prozradí starosta Rožnova Jan Kučera.
1: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury.
0: Kulturní centrum bude energeticky pasivní dřevostavbou a s jejím dokončením se počítá v závěru příštího roku.

0: 1. září ladíte Signal Radio. A jelikož tento měsíc nemusí být jenom začátek školního roku, ale často i měsícem nových začátků obecně. Co ho třeba tento rok začít něčím, co může pomoci druhým a zkusit poprvé darovat krev? Signal Radio společně s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi připravuje už 5. nábor prvodárců krve. Během předchozích ročníků k jejich prvnímu odběru přivedli už téměř 200 nových hrdinek a hrdinů a vy samozřejmě můžete být mezi dalšími. Tak koukněte na www.signalradio.cz, kde se dočtete, kdy a kam máte jít krev darovat a mějte letošní září ve znamení nových začátků, které zachraňují životy.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signal Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu.

Copacabanou jsme se na Signál rádiu přesunuli do pár minut před 4:45. Už v celou si přijďte kromě hudby poslechnout i zprávy Honzy Navrátila, ale do té doby užívejte Roxette, Cliffa Richarda nebo Wham.

0: Mariah Carey na Signál rádiu uzavírá 16. hodinu. S odbytím celé se tu na vás těší osmdesátky od Eurythmics, Queenu nebo Madony, ale nejprve se podíváme na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál rádio doprava.
0: V této hodině jsou hlášené dvě nehody na pražských silnicích, a to konkrétně na Praze 2 v ulici Italská a na Praze 3 v ulici Seifertova. Počítejte tam s možným zdržením a mějte pohodové cesty.
1: Rozhovor Signál rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 17. hodina, Signál Rádio a teď také další zprávy. 186,1 miliardy korun, přesně taková je výše schodku letošního rozpočtu ke konci srpna. Podle ministerstva financí je deficit meziročně vyšší o 20,8 miliardy korun. Připomeňme, že za celý letošní rok stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který tak vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Dnešní verdikt podle předsedy hnutí a sněmovny Tomia Okamury respektuje právo na svobodu projevu. Myslí si, že předznamenává také ukončení jeho trestního stíhání.
2: Konzultoval jsem to s naší advokátní kanceláří s panem doktorem Tunou, který nás hájil u soudu a říkal, že samozřejmě, protože je to zcela ve stejné věci, tak podle jeho právního názoru je zcela zřejmé, že bude zastaveno i trestní stíhání moje, protože samozřejmě ten rozsudek je pravomocný.
1: Dodejme, že Okamurovo stíhání je přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterými zvýšil cla na zboží z Kanady a přejmenoval Ontarijské jezero, se většině Američanů nelíbí. Z průzkumu agentury Ipsos vyplývá, že lidé jsou proti těmto krokům.
0: Co se děje v regionu?
1: I další dva roky si budou moci majitelé pražské lítačky a kuponu na MHD půjčovat sdílená kola zdarma. Magistrát na poskytovatele kol plánuje vypsat tender. Od příštího roku se navíc chystá i novinka v podobě zvýšení počtu 15-minutových jízd zdarma až na 4 denně. Město také bude poskytovatele motivovat k tomu, aby sdílená kola více nabízely v okrajových částech metropole.
0: Sport.
1: A ve sportu začneme hokejem. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandáč bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu. A fotbalový Baník Ostrava přišel pro celý zbytek sezóny o estonského krajního obránce Vlasie Siniavského. 29-letý fotbalista utrpěl v závěru sobotního utkání s Olomoucí rupturu předního skříženého vazu v koleně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Noc na zítřek bude ve znamení skoro jasné oblohy a teploty nám klesnou na 13 až 9 stupňů. Zítřejší, tedy středeční den, bude jasný, během dne ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti, na horách bude zataženo s přeháňkami. Vítr zítra zafouká západní a nejvyšší denní teploty přes den naměříme od 21 do 25 stupňů. Tak to byly zprávy v 17 hodin. Terka má pro vás opět hodinu plnou osmdesátek. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné úterní odpoledne ze studia Signal Rádia vás moc zdraví, Terka Veselá. První školní den je za námi a jestli vám už stihl doma udělat dusno, přijďte si za pár minut poslechnout, na co byste při hádkách neměli zapomínat. Do té doby zlaté osmdesátkové trio, Eurythmics, Queenie a Madonna.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ve čtvrt na šest ladíte signál rádio. Prázdniny jsou ty tam, školní rok začíná a jestli máte doma nějakého školáka, dost pravděpodobně vás zase čekají domácí úkoly, učení se na testy, ranní vstávání a spolu s tím asi i nějaká ta hádka. To, že někdy prostě dojdou nervy, je naprosto normální. Samozřejmě to neznamená, že jste špatnými rodiči, ale je prý důležité pamatovat na to, co uděláte potom. V těchto situacích je totiž zásadní uznat, že jste to třeba přehnali. Omluvit se a nesnažit se hned vysvětlovat, že za to, že vám ruply nervy, může dítě. Tím mu podle psychologů dáváte najevo, že i když jste se pohádali, váš vztah je pořád naprosto v pořádku. Dítě se tak učí, že konflikty jsou normální součástí vztahu, že se dají napravit a hlavně, že chybovat je lidské. Tak hodně štěstí se všemi různými příklady, vyjmenovanými slovíčky a z dohady, jakou připravíte svačinu a my pokračujeme.

0: Hodinkové ručičky ukazují za 4 minuty půl šesté a v playlistu Signal Rádia svítí hity od Samanthy Fox, kapely Mike and the Mechanics nebo Bonnie Tyler. Tak se na ně počkejte.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Eteru Signál Rádia a vyvodila Bonnie Tyler, ale už za okamžik to skrze Magneťák převezme další osmdesátková ikona.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní Magneťák patří italské zpěvačce Sabrině, ale přestože většině asi jako první naskočí Hit Boys, tentokrát si kazetu přetočíme na hit All of Me. Ten vyšel roku 1988 a přesně v něm uslyšíte to, čím byla Sabrina v osmdesátkách známá. Výrazný taneční rytmus, chytlavá melodie a pořádná dávka popové energie. Jak název All of Me napovídá, hit je o lásce a touze dát tomu druhému úplně všechno, ale rozhodně nečekejte žádnou pomalou baladu. Tak já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Škorpioni a hit Wind of Change nás doprovodil k 18. hodině. Spolu s ní si dnes naposledy převezme slovo kolega Honza Navrátil, ale pak už ho budou následovat Michael Jackson, Genesis nebo Sinead O'Connor.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ještě ale v rychlosti mrkneme na silnice, a to konkrétně do ulice Vídeňská na Praze 4, kde se střetla dvě osobní auta. Projíždějte tu opatrně a mějte poklidné cesty po zbytek dne.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký úterní podvečer, s 18. hodinou pro vás máme další zprávy a začínáme aktualitou. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který v loňském roce věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to poté označil za další právní riziko kauzy. Ceny ropy kvůli obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem rostou. Ropa Brent si připisuje téměř 2% a obchoduje se nad 92 dolary za barel. Podle analytiků tak zlevnění pohonných hmot očekávat nemůžeme, spíše naopak. Cena nafty by mohla podražit i o více než korunu a dostat se na cenu kolem 47 korun. V případě benzínu se očekává zvýšení ceny v řádech nižších desítek haléřů. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen byla 19,4 stupně. Vyšší byla pouze v roce 2019. Oba vrtulníky, které pomáhaly s hašením požárů v Srbsku, jsou zpátky v Česku. Podle informací hasičů provedly stroje celkem 88 schozů vody.
0: Co se děje v regionu?
1: Definitivních názvů se dočkaly nové stanice pražského metra. Radní název stanice dosud označované Náměstí bratří Synků změnili na Nusle, Olbrachtovu na Ryšánku, Nové dvory na Tempo, Písnici na sídliště Písnice a depo Písnice pak na Prameny. Názvy stanic nádraží Krč, nemocnice Krč a Libuš radní ponechali v dosud užívané podobě.
0: Sport.
1: Fotbalová reprezentace Argentiny přišla o Lionela Messiho. Podrobnosti dodává náš sporták Petr Blintovič.
2: Lionel Messi oznámil v 39 letech konec reprezentační kariéry. Před 4 lety dovedl Argentinu k titulu mistrů světa, k tomu dvakrát získal stříbro. Za Argentinu odehrál Messi celkem 207 zápasů a dal v nich 125 gólů. Víc branek v mezinárodních zápasech má jen Portugalec Cristiano Ronaldo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A úterní zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude obloha skoro jasná a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude jasný, během dne ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude zataženo. Na horách se vyskytnou i přehánky. Vítr zítra zafouká západní a nejvyšší denní teploty naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Zprávy na Signálu v úterý s datem 1. září končí. Doufám, že jste zvládli vstup do školního roku a teď si užívejte další osmdesátky. Pouští je Terka. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, děkujeme za dnešní zprávy. Já vás vítám v další hodině osmdesátek. Neotevře nám ji nikdo jiný než samotný král popu. A chybět nebude ani kolega Jirka Svoboda a jeho signály z minulosti. Co tedy přinesl první zářijový den v průběhu let? Už za chvíli. Pěkný podvečer.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Nothing compares to you. Velká pecka nejen 80. let. Už za chvíli Rock and Roll is King nebo Blame it on the Boogie, ale předtím kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Rádio a dnes už je 1. září. To byl v roce 1964 den, kdy jsme poprvé mohli do kina zajít na první český filmový muzikál Starci na chmelu. A přidám i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1996 v Praze veřejnosti představen nový model automobilky Škoda Mladá Boleslav nazvaný Škoda Octavia. V roce 1994 zahájila provoz Linka bezpečí, kterou zřídila nadace Naše dítě na pomoc dětem a mladým lidem ve složitých životních situacích. V roce 1951 u nás došlo k únosu vlaku. Rychlík jedoucí na trase z Chebu do Aše byl unesen do západního Německa. V roce 1950 byly v československé armádě zřízeny první pomocné technické prapory. Takzvaní PTPáci byly zvláštní jednotky pro politicky nespolehlivé osoby. A v tento den byla v roce 1859 pozorována první doložená erupce na Slunci. Byla také dosud nejsilnější, trvala 2 dny a mimo jiné poškodila telegrafní sítě.

0: Dopřáváte si ty nejlepší hity z 80. let, které vám Signál Rádio přináší už 5 let a bude v tom následovat i v následujících minutách, kdy pro vás máme Sandru, Ace of Base nebo Stinga.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali.

0: Englishman in New York, tenhle Stingův skvost samozřejmě nesmí chybět v éteru Signál Rádia. Stejně jako třeba Sister Sledge a hit We Are Family, ale předtím nás na zámecké toulky vezme kolega Luboš Dvořák.
1: Než se budu věnovat historii navštíveného zámku, tak zmapuji osobnost českých dějin. Vystudoval Pražskou univerzitu a další v západní Evropě, kde strávil mnoho let a získal zde četné kontakty. Jako reprezentant vladaře se dostal až do Istanbulu, kde se naučil arabsky a turecky. Po návratu domů se zasloužil o vydání majestátu císaře Rudolfa II. Když jej roku 1607 povýšil do panského stavu, mohl si koupit Mnichovo hradiště a pak postavit zdejší zámek. Během stavovského povstání neutekl do ciziny a stal se ochráncem královských klenotů. V červnu roku 1621 však skončil Václav Budovec z Budova na pražském popravišti s dalšími odbojnými pány. Tento příběh se odráží v prohlídkových okruzích současného státního zámku Mnichovo hradiště. Paradoxní je, že zde navždy odpočívá komplikovaný vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který si z konfiskátu na sever od Prahy udělal realitní biznis. Dnes už je to jedno. Expozice se věnuje oběma osudům. Z Mnichova hradiště zdraví Luboš Dvořák.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Signál Rádio.
3: Krásný večer ze Signál Rádia. 7:00 je tu. Někdo z vás možná právě chystá večeři, tak v tom případě přeju dobrou chuť. A jestli máte doma pejska, za chvíli si povíme něco i o jeho jídelníčku. Třeba čím mu můžete jeho běžné jídlo trošku zpestřit. Do té doby, jak jinak než 80, kterými vás provází Terka Veselá.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Erasure a Sometimes na Signál Rádiu. Máme skoro 7:45, pro někoho akorát tak čas na večeři. A pokud máte doma i čtyřnohého kamaráda, který na vás kouká, jakože by chtěl taky dostat nějaké jídlo, možná vás překvapí, že pejskům můžete stravu trošičku zpestřit a dát jim ovoce. To je, jak moc dobře víme, plné vitamínu, vlákniny a antioxidantů, které nejsou přínosné jenom pro nás. Je ale samozřejmě důležité vědět, co jim prospěje a co naopak udělá neplechu, takže než se rozhodnete dát kus vaší ovocné mísy i vašemu příteli, koukněte radši i sami, co je pro ně dobré, ať nemám na svědomí nějakou nevolnost, to bych nerada. Ale našla jsem, že takové borůvky mohou podpořit například mozek a srdce pejska, že jahody přispějí ke zdravějším zubům, meloun stejně jako u nás pěkně osvěží, jenom u něj pozor na pecky, ty vyndejte, a to stejně jako semínka, pokud byste dávali jablko nebo hrušku. A v neposlední řadě můžete dát i mango. Jako u všeho samozřejmě platí, že je důležité ovoce dávat s mírou, takže určitě by to neměl být základ stravy, ale třeba jednou, dvakrát týdně můžete mazlíčka potěšit a udělat mu radost nějakou sladkou tečkou za dnem. Stejně jako si teď my dáme sladkou tečku s kapelou Slade.

0: I Should Be So Lucky, s takovouhle energií proplouváme na Signál rádiu večerem. Už za chvíli se budeme hrát hity od Johna Farnhama nebo Alphaville, ale taky uslyšíte známou výzvu na signály pro radost, což bude znamenat jediné, a to, že máte vytočit 910 260 910 a nechat se zahrát hit podle vašeho gusta.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Sounds like a melody v éteru Signál rádia a na telefonu už i posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, já tě zdravím, slyšíme se.
2: Ahoj. Jo, slyšíme se, ahoj Terezko, já tě moc zdravím do signálu.
0: Tak dneska je to zase na tobě, co nám zahraješ.
2: No prosím tě, tak já bych vám nejdřív hlavně zaspíval Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear signal, happy birthday to you.
0: Teda, no tak to děkujem.
2: Jo, já jsem právě koukal dneska na Facebooku, že už máte krásné páté narozeniny, Teresko. Takže proto mě nenapadla jiná písnička, než teďka fakt od Queenu, The Show Must Go On, show musí pokračovat a já věřím tomu, že, jak to mám říct, i Signál Radio bude nám pouštět show písničky i minimálně, co jenom 5 let, ale aspoň minimálně dalších 50 let, jste skvělý rádio, takže písničku dneska posílám jenom vám, protože jste prostě skvělí.
0: Teda Jirko, tak to je od tebe fakt nádherný, moc děkujeme, my jsme samozřejmě strašně rádi, že nás všichni posloucháte, že vám můžeme hrát vaše oblíbené osmdesátky. A jak jsi to řekl, the show must go on, tak já to pouštím.
2: Super, Teresko, jsi zlatíčko. Rád jsem tě slyšel a krásně ty narozeniny oslavte. Měj se moc pěkně a všechny vás zdravím. Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských Lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer za Signál Rádia s 20. hodinou. To na vás čekají osmdesátky v podání UB40, Barbra Streisand nebo Soft Cell. Ale se jmény nekončíme, protože skrze signály hudební minulosti, které pro vás přichystal Lukáš Bláha, se dozvíte i něco o Blondie, Gloria Estefan nebo Tyně Turner. Tak s námi buďte u toho, ale teď už vám bezstarostný poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Soft Cell v éteru Signal Rádia rozproudili úterní večer. Už za chvíli tak učiní i Roxette, ale ještě předtím se slovo ujme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme úvodním zářijovým dnem před 49 lety. To kapela Blondie v čele s bývalým zajíčkem Playboy Debbie Harry podepsala svůj první kontrakt s velkou nahrávací společností Chrysalis Records. Pod jejími křídly vydala na začátku následujícího roku průlomovou placku nazvanou Plastic Letters.

1. září 1978 do toho po dvouleté známosti a při příležitosti 21. narozenin praštila Gloria, tenkrát ovšem ještě nesoucí příjmení Fajardo. Vzala si Emília Estefana, kterého poznala v úspěšné partě Miami Sound Machine. Zpěvačka s kubánskými kořeny později prozradila, že to byl její první a jediný přítel a funguje jim to dodnes.

Závěr píše datum 1. září 1984. V něm se po čtvrtstoletí kariéry Tina Turner konečně dočkala solového hitparádového zlata ve Spojených státech. Dobila ho s pro ní velmi signifikantní písní What's Love Got To Do With It. Tehdy bylo 44 a stala se tak historicky nejstarší umělkyní na vrcholu žebříčku.

0: skvělý vstup do měsíce září a pokud máte ratolesti školou povinné, tak úspěšný nový školní rok vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Půl deváté si dopřáváte to nejlepší z 80. let na Signál Rádiu, které si pro vás připravilo další fantastickou soutěž, ve které tentokrát můžete vyhrát poukaz s hodnotou 1 000, se kterým nakoupíte na farmě Hanč ve Vraňanech. A ať už si vyberete čerstvě sklizenou zeleninu nebo ovoce, sazenice, či už připravené dobroty v bistru, rozhodně nebudete litovat. O poukazy se soutěží tento týden každé ráno a jako vždy se dozvíte více na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Life is Life na Signal Radio. Jestli už jste dneska večer usínali, tak věřím, že jste se zase rychle probrali. Každopádně s touhle peckou se dnes rozloučíme. Já děkuji, že jste s námi dneska byli. Samozřejmě ale buďte i nadále, protože na Signal Radio momentálně začíná ničím nerušená jízda 80. Do konce hodiny tady na vás čeká Sheena Easton, Elton John nebo Michael Jackson. A já se budu těšit, že se uslyšíme zase příště a to bude ve čtvrtek. Tak hezký večer.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz. Penso con sueño para si

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

si ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.